0: Čo sa te, vaj si ti jediný. Vreme za sladolet.
1: Žena, majka, krajica. Familia Galaxy. Kúsen na vseký jazyk.